Novinkou od Churches sme otvorili sobotné predvíkendové prúdové vysielanie. Rádia FM. Ja som Andrej, pozdravujem, som rád, že sme spolu do 13. aj spolu budeme, dúfam. Nech sa dobre

0: Počúvate Rádio FM aj Nevetáč znel v programe D2 FM. Leto uzatváral so singlom Sejedeme sa na Avu. Česky v D2 FM aj pokračujeme. Hrať vám ideme z čerstvo vydaného albumu kapely Zrní. V albume Široko daleko pre nás majú už 8. album Love You, Love You. Viac o ňom prezradí frontman kapely Honza Unger.
1: Tá hlavní zmena tkví v tom, že sme si tú desku natáčali sami. Ve skúšemne a s mikrofonama pučenýma od Ondry Ježka, ktorý s náma točil všechny ty desky předešlý, nebo všechny od roku 2012, od soundtracku ke konci světa, a byl tím, kdo to jako vždycky nějak zastřešoval, kdo, jako jsme se mohli spolehnout, že to má pod kontrolou, kdo ví, má tu představu, jak to dneska má znít a že to bude ucelený, to bylo vždycky na něm a najednou to bylo jenom na nás a byla to ohromná svoboda, ohromný dobrodružství, zároveň ohromná jako zodpovědnost, jo, že to mě až překvapilo, jak to na mě působilo, že jsem cítil tu tíhu toho, že veškeré ty rozhodnutí stojí jenom na nás a že není nikdo, kdo by to jako korigoval, jo, vedl, kormidloval. Takže to je ten hlavní rozdíl a zároveň to byl obrovský zdroj energie pro tu kapelu. Bylo to fakt strašně jako zábavný, divoký, dobrodružný. Často jsme nahrávali vlastně do 11:30 do noci nebo 2:30 vlastně plný nápadů a měli jsme z toho ohromnou radost. Druhá věc je, že do té producentské role, že vždycky je dobrý, aby tam někdo jako rozhodnul za těch 5 lidí, kteří se třeba ne vždycky úplně shodnou, tak do té producentské role jsme pozvali Lukáše Palána, který zdaleka nemá tolik zkušeností jako Ondra Ježek. Byla to jeho vlastně první deska, kterou takhle pro nějakou kapelu dělal. Bylo to s ním úžasně jako dobrodružný, úplně nový, on se nás díval novým úhlem pohledu a i my sami tím pádem jsme sebe viděli nějak trošku jinak, jsme prostě si ze sebou pracovali jinak. Já jsem hrozně rád za tohle intuitivní rozhodnutí vybrat toho Lukáše, přestože ty zkušenosti takový neměl, protože myslím, že tí desce dal skvělý zvuk. A pak je tady ještě jedna věc, která je důležitá, a to je, že jsme s klukama vlastně, všem nám už trošku odrostly děti, všem už jsou ty naše děti už jsou ve věku, kdy už nastoupili do škol a my už tolik nemusíme s nima být doma, není potřeba, abychom tam tolik byli a tím pádem máme víc času na tu kapelu. Zase jsme se vrátili do takového toho režimu, že víc zkoušíme, víc na to máme chuť a čas a energii. A tahle energie, myslím, že je další zdroj, který té desce strašně jako pomohl. Jo? Že ta deska celá je daleko víc nakopnutá, myslím, právě z těch důvodů. Takže to je tak. Možná ještě jde říct, že ta předešlá deska, Široko daleko, kterou jsme vydali před 3 rokama, tak byla vlastně skoro akustická. Na ní jsme se chtěli vrátit k nějakým našim kořenům, když jsme prostě baskovali na ulici a neměli k tomu žádný samply a žádný elektroniky. Ale po této odbočce jsme se vlastně teď zase vrátili k tomu, že ten zvuk je daleko jako plnější, elektroničtější.
0: Z nového albumu českej kapely Zrní vám v D2 FM samozrejme aj zahráme najskôr titulnú skladbu albumu Love You, Love You, potom si dáme Zajtra ob nuli a do tretice aj skladbu Mouse.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimně měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane. Nikdy

0: slovensko-česky, tak vám hráme z Rádia FM počas sobotných večerov. Za nami sú Bobsen a MC Shady, ale aj ďalšia dvojica Lolokára Erik Schulz, ktorý spojil single Rannou električkou. Po slovenských novinkách ideme opäť k tým českým a opäť máme pre vás tým na jeden celkom nový album. Čaká nás Atena Chlebová, ktorá má pre vás album Atentát. O nasledovníkovi albumu Vo srdce hovorí Atena Chlebová.
1: Tá deska vlastne završuje nějakou trilogii o Lačíbě, což je potvůrka, kterou jsem si vymyslela, když jsem byla malá, a teď je to takové moje alter ego, takové mé logo, a určitě tam tematicky se dostáváme v Atentátu do hlubších vrstev toho světa, jaký je kolem nás. Je tam nějaká úzkost z toho rychlého světa, z těch sociálních sítí, nějaké přehlcenosti. Já tomu ráda říkám overstimulace, protože takhle se přesně jmenuje jeden track, otevírací track přímo z toho alba. Ale je to i derealizace, jo? Nebo třeba panické ataky, které tam stvárňuje a taková antipostava zlá Číba, která se na tu trilogii přidává až v téhle desce. Ta inspirace vlastně je všude kolem mě. Je to basically můj život a to, co zrovna prožívám a co mě trápí, nebo co mě baví a naplňuje. Takže i přes to, že se tematicky může zdát tahle deska hodně hutná a těžkopádná, tak tam zachycuju i lehkost lásky. Lásky jako takové, i lásky k blížním, kamarádům nebo třeba k jídlu. Je určitě strukturovanější než předešlé desky, jak už jsem řekla, hlubší a má prost víc vrstev, protože na téhle desce se podíleli lidé jako producenti, kterých si mega moc vážím, a je to třeba Honza Šimůnek, also můj DJ, nebo Bariel, Taťko Maťko, moji kamarádi, prostě Drew Linden, Bochník, samý a moc, moc fajn producenti. A taky ty hosté, co se tam objevují na fítech, tak jsou strašně cool. Jako Miss Petty, Matyášovi kamarádi, Bariel, a nebo Petr Marek, muzikant Králíček. Takže po všech stránkách mi přijde, že ta deska se dostává úplně někam dál, než zatím ta moje tvorba dospěla. A ta deska taky teda samozřejmě dospěla, protože odráží život můj, jo, a mě je 26, takže se cítím už zase někde jinde v životě a řeším přesně tahle ta témata nějak střízlivěji, dejme tomu. Ta střízlivost se tam taky propsala, protože jsem právě v návaznosti na nějaké psychické problémy přestala pít, takže tam všechno jde hezky ruku v ruce.
0: V programe D2FM bude znieť Atena Chlebová, tri ukážky z jej nového albumu Atentát, dáme si Lost in Space, Teteníme se, ale easy.

0: včera, předevčíra, všechno to na mě padá, sám se už neovládám.
1: Ahojte, tu je Nereu a vy počúvate Rádio FM.